0: Nechto školi, darči, netko byl k nasedomžnoj svoje treniku a netko při tutych v oprodze jara přijomnych temperaturach so dere športuje.
1: MDR Sachsa, serbski rozvoz. Sport.
0: S Janom Rehorjom.
2: Športová jednotka Pieskec bude tiež lieca zaso zariadová a úhotová dviejú koparského turnierov Siatky nedželu a Siatky pondželu. Júce od připodňu jednačích hraje v Pieskečanským lesnom stadionie 10 dorostových koparských celkov starobnej klasy Modžiny E, mez druhým z Nebelčic, Kruščic, Linovca, Kulova a Radvoria. Tradicionálne koparské turnier muži započne so Siatky pondželu zaso při podňu jenej. Přeprošené mústva z Delných Sulšec, Nové Vesky, Sarbských Pázlic, Worklec, Rožanta, Nebelčic a Smerdžacie nech sú na najpoždišo napojenej namestne. Prvnie koparské mústvo športového tovarstva Sokova Ralbice Horky nastupí dženca v semifinálu v okresného pokalného kova západovúžiského koparského zjazka. V mieste pola postkarmanie Budešin raja Ralbičance Sokolio od popodňucioch po začado končnie R. Další pofinále převedže sa potom júce popodňucioch v Bretnigu, kdež raje tam okresný ligist Bretnik Hosvalde přečivo okresnému vyššiemu ligisti z Našec Dobruše. Športový pokýva hýšte za vútrajno športovcov 10. júnia převedže sa v Čornem Komcu 7. krabatové firmové by a 23. augusta v Opakej k 45. ráze běhí na Bivobo.

0: Nekoci pojedu přes sjatky, snačtež do Votu, snačtež do Borkovu a dáža si tam Votu skubaju nuc lubič. Tun kruč je hezvo Mission Impossible a vone Mission počuje so na vesne Jill Borkovu Mission. A što je so netko za tem popromko a vočo a dže? Stefan Cuška-Malink.
1: So přinže jeden industrielne do Votu a chcete Vota kupić a zrunać a na mesto Votu jednu vulku fabriku natvarić, když môže on svoje vice produkovać. To so vizo tým vobydlerám nelubi, to oni nemôže akceptovać a tu už so oni vobaraja a pýtaja si při tým tež pomoc od bajových postavů, kajž například od hačacého krála, od vodného muža. A v osobě v fokusu stě tam ta holca, vanka. A připodla se těžíše utvorí na Luboštinská stavizna. A jak to všetko vůjnže, to můžete ve vůtách k svátkám si obladač.
0: Prajrečník Sapskoludu ansambla Štefan Cuška-Malink. Dženca, Jutze a Bunželu, Steinevečer je na 20 hodinách ve Bokuach.

0: Srpski rozvoz. Poješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Do kvilu su pestovanje v nošovstve srpskeho šulskeho tovarstva a křesťansko-sociálneho kubovanského skutka dere nastajene. Kajše zdjeli předsedka SŠT Katarina Jorkova na naprašovanie su vopravče dere učežene. Hač do leča 2027 môže tovarstvo všech přístajných džaržeč a netreba vôľce hodžiny skročič. Kajše zdjeli zamujita za pestovanie pola CSB Laura Koblecova vôjndu lica hišče celé dere. Od kletuša pak sa situácia dre zmeni ladajo na spadovacu ličbu dječi. Koblecova stvori se tu kilo tešišče přelad v okubovaništach, dokleš je hakle nedavno zastojenstvo navodnictva pestovanju v nošostve CSB preuzava. Při letanišču v Letonju je so čera letuše zetkanje VW-u zahajivo. Leca je to mjestem cítste raz, so přijedu tisace šoféru a šoférku se svojimi jezdžidvami do Horní Vúžice. Mjestrujem maja tam viki natvarene a nadal zmer tež přes sil konstidžinja tojšto vúbježovanju. Zastupne liščiki v předpředani, te su ižo vúkniovane, namjestne pak organizátoruja hišče kartki za konstidžinja maja. Nieče 1500 modostných v Horní Vúžice za nové vúkubanské letohišče vúkubanské miestnopyta. Kajše zdjeli agentúra za dživové budešine je tu kvílu 1300 svobodných miestnov. Vúžadanie v ostanie so chce kúžde céči jedne z 10 najbolé vobľubovaných povovaniu nauknič. Todla je napríklad za autových mechatronikáriu veľa viace požadaniu hač vúkubanských možnosťov. Tujšto svobodných miestnov je ve okresu maj budešin a zorelc miestrum hišče za vúkubanie překupcov v drobnym vykovaniu, předavariu v rieznictve a šelakých elektronikáriu. V Budešine je od čerovšho večera rodová droha v nutskone mestče za auta zašľahana. V príhodže budžo ona stajne od prinie mier do 30. septembra za vopkat ve večerných hodinách zaurena. To je mešťanská rada na svojom zajšom posedženiu vopsamknula. Jej nešce k letnému dživadvu sú uzača predvíčane. Stutej napravu chce miesto ľuďom miestrujem zmožniť, zo ve večerných hodinách v omerie po starom mešče vukodžovač a na rodovej vonka v hostčencach nemelene sedeč moža. Gmena Halštrovská hola plánuje pri Parcovském jezoru vúľku voľnočasnú pvoninu na dohromady 107 hektárach. Za to sú na zajšom posedženiu gmenské rady cí voptvarenské plány jednovostne vopsamknili. V prínim dželu maja miestrujem prozninské domy, zelenišča a rajkanišča nastač. V dalším dželu sú kempingovanišča, športové přípravy a dalša infraštruktúra predvídané. V cečím a najväčším otrysku má tých vúľka golfová keštež jechanská příprava nastač. Z realizovaním koncepta chce zamiane cegmena zamiane vočastvene a turizm vújivač. A ja mám tiež ižo konstitúna kešupada v vúle. To bych u naše povešče, kýž namakače dále na naše internetové strony a v naši app MDR Serbia.
0: Vedro.

Čanca proša, kam inco do ľadarnie Sviaté Moniky a to miest dopona Džesačich a připodňu Dvanačich. Tam sú zajímce vútrobne přeprošení si rumnošče dňovsko přebyvania vobladač, tež s personálom porečeč, so poradžovač dač, tež šalku kovia vupič. Smečkecach smeja dženca mie metanie od poponocioch, Sada najprve raz kovia tykan, skaž so to zvuša, a na večer pečiš su potom šice prošeni dešmeja padne. Na žolu Srbsko ludo ansambla s čeženca večer prošeni večer na po osmih tam zaklinča melodije operetu, a to ze Srbske komorne filharmoniju. A v Votach, kaž ste prede hižo svišali od Štefana Cuški-Malinka, v Votach sú bajové noce, dženca júce a pondželu večer stajne je na 20 hodinách v Borkovách při tamnejšej Bismarckovej veži. Sviatky sveča, kože leto Piskecach, a to od džencnejšej soboty večera hač do pondžele, po starodownym waśniu raje potom na zwiedzeniu sportwójku rólu. To już wyhoduje tam dwaj koparskie turniraj, jutce przypunu jedna Czech, a potom ten tradycjonalny koparski turnier muži, kiż zapocznie so przypunu jeni. Pundzelu potom. Kulowskie bratrustwo Sviatoboščana przeproszuje na zwiedzeń cilcu dżęca, jun we 14 hodzinach zahaja. Potom vodme so kraľovské ciline, sviatky nížilu pokemšach počanú cilce potom miestrujem s kamenskými hučpnikami na

Tež spěvá skupina Janka Hanka v rádiu, potom může to jenož být serbský rozvoz, čověč menšinu ještě a potom bude sedmich, dobré ranko. Hej, pundželu, sjatky pundželu, katolice Serbia dorožanta putnikuja. A to máme tež vosebite serviske školželi, to za vás serbský rozvoz, však vůsova sjatky pundželu za sobožum šuroženče originálně v rádiu a s pomocou livestreama a to od rania dževečich. Jako vosebite servis namakače slid kirlušu za kemše pundželu potom v naši app MDR Serbia.

Nekot si zalezu pak sjatki na Biwe abo Čornobu, tež na mnišojn, so budešine napríklad rade podača, abo v vulečiče si na Butru horu možnošu, šak je tupala nas ve vužijských horách v oproži. Ja cač doš a zastruze, či startuvach už no rano zaje na kolesuorsku turu, dohle abo dohato vokovo hučine je jararene, ale tež ve manjove a tranjach a delnim vujezdže, a štujšce dále jedže potom k Berwoudskému jezeri například a tam je nekoho verči také 22 kilometrů vokovo Berwoudského jezera. Potekim veľa vesela vám všetkým začeš tež mače předslušť 7 hodin 17.

0: Trenebio, vy biudnia so tu a tam raz nekotre deko umročele pokazaja, miho pak dženca sucho ostač, a žive slebrote zaleze pohoni vúžice na 26 do 28 stopňu.
1: Žane, vopkadne pokyve za vás nemamoj, 4 po na 8, dobrú jezbu přijemoj.
2: Serbský rozvoz.

0: Basam, Bonapo, was miche. Dobra nepsche vam sapske rozvas. Hai to je zamešče jeden z najvažnejših rozhodov živenja, pred kotrim stoj što modih ljudi netko zasosti. Šulo zakončili, a što netko? Kotre po, a ne chcu nauknet, što chcu raz dživač. Budeska agentura za dživo je čera informovala o situaciji na vukovanskih vikach oni v Užice, a Milan Grojlich vie viace Milane Karlica net vupada.
1: Nimal je 2200 modostnych je so za nowe vukovanske lietopole agentury za dživo pšizje vivo a poradžovač dawo, to je niedže 100 mienie hačloni. Ličba poskyčených vukubvanských miestnou so ponolojnčemu vúce zmeniva neje, nešto jace hač 2100. Väčšina so hišče rozsudživa neje, podra 1000 modých ľudí hišče vukubvanie pýta. Agentúra má drie tu kvílu skoro runie telko miestnú svobodné, prašenie pak přeco je hač so tutek přeča modostne chodža.
0: Kotre povania sú vo sebe voblubované a džer agentúra a firmy ešte zajímco pýtaja.
1: Na haj top 10 najbolej požadaných povovania so vúlce zmieniva neje za švých letách. Předavanie, KFZ mechatronika, překupstvo za byrú abo za drobné vykúvanie sú celé prítku. Vo sebe pola autových mechatronikáriu je zajím veľa väčší hač poskytk, pola blídáriu napríklad tež. Na druhým boku je veľa svobodných vukubanských miestnú za překupcu v vykúvaniu, za šelakých elektronikáriu abo za předavanie zežividvo, vo sebe v rieznictve.
0: A kada poradžovariu netko s tým bobkadžia, zo nemôža dávno kúždy přeče spelnič?
1: To vězo přeco od jednotlivca odvisuje, ale spýtaja s modostnými dobrý plán B namakač, jeli za favorizované povovanie žane vukubanské miestno nimaja. A agentúra tež doporučí čas po zakončeniu šule dere vúživač, napríklad za orientacijský praktikum, so bychu modostní lepe vedeli, kotre povovanie so im hodží. Dživová agentúra môže za to napríklad tež jezdne košte převzáč. A má tež poskytky za tých bez šulského zakončenia, napríklad přijotovanské lieto BVJ, v ktorýmž môža vôno šulské vodzaknenie nakvatač.
0: Podrate sa smodých ľudí honi Užice, tu kvílu hišče vukubanské miestno pýta, Milan Grojlich to bez informáciami tu kvílni horci fáze za bohanský rozsud. Utrme žak.

Lube dzieci, doboranie, dundakšno, na vas čaka, kiva takle zdaloka, napočuječeš von vas jo poveda sobuza do Vužisko mjesta do Vojarec, preč raz. Sčežno v prinju truskalcu si dobe tykli a minutajko ze svojske zarodki. Včera sme dostali foto do redakcie. Na nim vidieť červená truskalca v kunku, kiež sorenie svunčsku, vyšči. Foto je nám Franciska Včelichová z Hokusvava přes WhatsApp, Lube Čaksata, a dajče si vezeti ešte dalšie truskalce potom dere zesvodeč. A kada pola vás názorodže netko takle vupada? Rád ľubi nám fotopostčelče najlepšie s pomocou chatovej funkcie na našej app MDR Serbia.

0: Pane Domě Bidl Knadovič, Jan Reho je na rydze. A on zají svoju sportovú přeletku s tradicionálnym sviatku nižším eventom.
1: NDR Sachsen, Serbský rozhlas.
2: Sport. Sportová jednotka Pieskec bude tiež lieca zaso zariadová a úhotová dvie ukopalského turnierov Siatky nedželu a Siatky pondželu. Júce od připodňu jednači chraje v Pieskečanským lesným stadionie 10 dorostových kopalských celkov starobnej klasy Modžiny E, mez druhým z Nebelčic, Kroščic, Linovca, Kulova a Radvoria. Tradicionálny kopalský turnier muži započne so Siatky pondželu zaso připodňu jenej. Přeprošené mústva z Delných, Sulšec, Novej Vesky, Sarbských Pázlic, Worklec, Rožanta, Nebelčic a Smerdžacie nech sú na najpoždišo napojenej namestnie. Prvnie kopalské mústvo športového tovarstva Sokova Ralbice Horky nastupí dženca v semifinálu v okresného pokalného kova Západovúžiského kopalského zjazka. V mieste pola postkarmanie Budešin raja Ralbičance Sokolio od popodňucioch vo zača do končnie R. Další pofinále převedže so potom júce popodňucioch v Bretnigu, kdež raje tam v okresný ligist Bretnik Hosvalde přečivo v okresnému vyššiemu ligisty znašec Dobruše. Športový pokýva hýšče za vútrajno športovcov 10. júnia převedže so v Čornom Komcu 7. krabatové firmové by a 23. augusta v Opakej k 45. ráze běhy na Bivobu.

0: Toki se napo drewetrich chasa dundaka ma mate, net kohijo krutkehes was a was.
1: Dobre Ranje. Du kvilu su pistavanje ve našast ve serbskeho šulsko dorstva a kšeščansko socialnoho guvansko skutka dere nastajene. Gajše zdjeli předsedka SŠT Katarina Jokova na naprašovanje su vopravdže dere vučežene. Hač do leča 2027 muže dorstvo šich přistajnich džeržeč a netreba vulce hodžine skročič. Gajš es džili zamujta za pistovanje pola CSB, Laura Koblecova, u indu leca hišče celedere, vod kletuša pak se situacija dre zmini, ladajo na spadovacu ličbu dječi. Při letanišču v Letonju je sočara letuše zetkanje VW-u zahajivo. Leca je to mestom hižo cicte raz, zo přijedu tisace šoferu a šoferku se svojimi jezdžidvami do Hornije v Užice. Zastupne liščiky v předpředani te su vuknihovane, ale namestne maja organizátorio hišče krátky za konstičenja. Nieče 1500 modostnych v Horní Vúžice za nové vukubvanské leto hišče vukubvanské miestnopyta. Kajže zdjeli agentúra za dživové budyšinie je tu kvílu 1300 svobodných miestnú. Vúžadanie vostanie zohce kujže ceči jedne z 10 najbole voblúbovaných povovaniu na uknič. Viacovo týme zoniče tež hišče ve bíru vúsevania. V Budešinie je od čerovšho večora rodová droha v nutskovnom mieste za auta zašlahana. V prichodže bude ona stajne od 1. meje do 30. septembra za vopkrat v večorných hodinách zaurena. To je mieščanská rada na svojom zajšom posedženiu vopsamknula. A gmena Halštruska Hola planuje pri Parcuskym jezoru vulku voľnočasnú pfoninu na doromade 107,5 hektarach. Za to sú na zajšom posedženiu hižo tři voptvarenské plány jednovostne vopsamknili a s realizovaniom koncepta chce gmena zamierne vočastvenie a turizme končinie vujivač. To one vychú naše krotko povestče a v cuj dôž je namakače na našej internetovej strone Runetak, kajš v našej app MDR Sabia.
2: Serbský rozvoz.

0: 거.
1: Wonsworde a geistlubene, da wojaret. Bettina, das ist so dein Wobladauer.
2: A du, e wujiskim centerie, nidom dich nutzpinjisch, dann wotschakuje, che hai geistegi mauwe guzwaskilis. De skore stummo sibola so deke prawe zwotschane frinkola, a so lute mauwe ribikina scene deke muchorizne, dann mojisch so posidnitsch, a swishisch dann serbske synki.
3: Dok nitsch nik heiki wupak. Wutzitscherci. Hey, Velutki, Jachtsuspatsch.
2: So wird deike Projekte in Wojerezach namakau, zato je mezdrujim serbska motivatorka zamovita. Motivatorka važne suho za važnu osobu in Wojerezach, a to je Maria Šulčic. Dzień dobry, Kneni Šulčic.
4: Hej, vítejte do Wojerez.
2: Jak ta tajke ideje ve vaši vůje nastanu? Je to vaše dživo motivatorky?
4: Also moje dživo, lube dživi moje dživo, so vůbše streje, hač na Halštrusku holu, to je ještě 20 kilometrů zade Vojorec, ještě dále na smír delna Vůžica. To říká, so já nic jenom za Vojorec, než to serbské zesilňu, te serbské tu ryč, a tež našu regionálnu identitu, ale tež v tých väzkach vokovo Wojerec.
2: Tu tun bajový les, tu nie je než myslené za dzieci, ale tež za dorosčené runy, tak kajž sú to veľké figury, kýž tu v centere sú vám snáno tež ižo napaneli. Napríklad Mišto Krabat na jednom veľkým koniu tu neuprodži, tak veľký kajž uprodži, ty koňkýž koniencu ste, što daje to do projekta?
4: Hej, tuto projekt je, hižo tu přítomný pekar, knes Brizan, z ľubošče našemu serbskému molorie Mirčine Novakej Nechanskej stvorič dove Polske. On je mi o tom povedal, a vešče o tobe je nehoubarske dživo, on je figuru po figure v Polske otevzal, to viele pienes płaci, a potom je on poskyčil tu ve centeru, tu te vustajíč. Potajkým má náš vúžijský center dvaj razaj vúľke zbožo. A to, zo sú tu serbské figúre, figúre serbských bajov, a z druha, zo som ja jako motivátorka, tiež kreatívna a napísam napríklad te texte za tún bajový štum. A tun zmys je, so vy, dzieci, s vašimi staršimi tež o tym, a vo serbšine môžete besadovať. Sem hižo veľa starších zeznala ve kurzu domoj, napríklad ve Veľkých Žarách, koci chce, že na kúžde pad serbštinu znač, serbsce rečeč naukneč. A vy, dzieci, vy máte tuto nadavok. Nic s korigovaniom, ale celé jednore s vospitovaniom a s tým jenom, alebo s tým tamným svojom, ale rečte serbsce s vašimi staršími.
2: O takým zvočinenom aj vočomaj a vúšomaj na každý pád prišiel raz po Vúžijském centere hič, podáme sa raz von z Vúžijského centera. Som prede pomysl, Dundava a tiež tam som hižo tujšto serbského nadišva. Lute šelake znameška, šojene hač je to muzej Konrada Zuseho, abo najšelako ríše miestna a miestnosť, že kýšto je Vojereca sú, sú tiež serbské pomenované, kakta je to z dži čimi modžinu šuleriemi, što je tu znano trochu češovo koto serbsko.
4: Ovešču, dječi Vojorece je obšetco bylo hižo jako inovativne miesto vidžane. A ja sem to tež tak doživivaju. Moje zbožo je, zo sem ja pred 7 letami moje dživove miestno tu dostava ve Vojorecach jako motivatorka. A sem vidžala, zoma Vojeruska končina, jara veľký angažment, tovarstvo je jara viele tu ve väzkach, serbská riana drasta so perfektne tu vúživa väzo Čorne Koumc, raje jenu veľkú rolu, tam máme zaso cve krabatové dodom dejstvo a krabatové rve liečú. Ale Vojorece, ve Vojorecach, ve Radnice je so tiež jedna žena jara starava o to, zo te serbskem pomenovania sú přeco aktualizované a přítomné, ale tež knes roka, potakým Gabilinako a naša županka je se ve měšče o to starova a knes roka je například rešerše, stavinické rešerše činil a se postará o to, co serbské vosobiny tu ve Vojorecach jsou tež vidžomné, například přes tafle.
2: Tema šulerio, jak je to tu na šulách?
4: Hej, vešte bo, to nejo případne, zo Vojorece treba jednu tak rec vosobu, kotra so lidko stará vo serbščinu. My máme, kajž prajene, te hulkotne traste, ale husto, či kociš je maja a kociš ustupuje, ve nich nemůže viace serbse rečeč. Hej, my máme základnu šulu Handrizela ve Vojorecach, ale Vyša vešte, děti, to je tak, že kajž ve druhých koncach faluja vůčerjo. A tohodla my pýtame za úsledkami, hač můžeme my jako župa pomhač, a oni čina potom jen projekčik pola nás. A husto oni jdu se s materiálom serbštine domoj, a tak ta serbština přijde tež tým starším.
2: Hej, naročíme se do Vůžického centra, tam je štombajo, když rozrostše, tak rec pomalu k lisky a lisu bajo a tešte bajové figury tu jsou, ale je tež možnost si tak rec vaše serbské stavizničky sobu domoj zač a to, když učit snědko ještě raz celé dokladné rozkladže, kak to technice tež funguje.
4: Hej, technice je to tak, při vašim přichodnem vopyče, lube děti, ve Vojerovském centru, v Vůžickém centru, můžete si ho podlaž doma na tafli tutun QR-kód sobu domoj zač. A tak máte vy jednu vůlkotnu staviznu s našimi bajovými figurami ve Vůžice. To jsou šice ve tom štome zhromadžení, my nemůžeme je vidět, ale my můžeme šitkých slyšet a vy můžete si přes tutun QR-kód doma 9 kapitlov naposkač.
2: A netko še potajkým dere slyšeli a pytnili, kak so Maria Šočic ve je povanju tu jako motivatorka, kajž svoji, že praje tu hori za je dživo. Vobladajče si to, kneni Šočic, vám vutrobne džak, zošče si dženca za Dundaka tu kvile zava.
4: Na Dundako, to by mi vujke veselo ze s tobou besadovač. Mi sorin je, božeme.
0: Dunda doma je!
1: Když potom na nový týden na shopping do Vojarec pojedu, ty by se na kůži patras při štomě baju v obladovat. Jeliště čipník, jak tam vůpadám, poladače poladun taká online.

0: Přesjadki jo šudom vile luske sa praj, dvanače menšinu bodže večiche, haj hač tam abo jo, a z najmenša tež ve koče busu maja abo zmija cilu vosi bite poskit mati jo što tam.
1: Tam přeprošuja Jutze, mjenujce na cia 20. noc v otevrenich cirkvio. Evangelski cirkvinski kru tole zaraduje, no a Jutze svišičeve kočebusu tym rede tež serbske zinki ve cirkvi. Žonski ansambel Jarobinka ma serbski program ve kočebuske evangelsko-metodistiske cirkvi. To je cirkvi na Vrchovskim puču. Spiva ansambla Jarobinka za svišiče tam viace kruč, prini raz večo 8. potom 9. a 10. hišče raz duš Jutze. Je nutz v otevrenich cirkvio ve kočebusu, a ve cirkvi na Vrchovske droze spiewa ansambel Jarobinka.
0: Až tuž chce si dole lubit, dať tu nech si dojedže do Butu, tam na Baju noc se srbsko ludova ansambla, tam bude vizor vile, vile luz, tam bude huk a tuk, dženca večo, jutce večo, a punželu večo, stajne vod dževečich. A tuž chceče, možeče sa tiež podať dopiskec, Šudom, kaž prajene, je přes svjatki, vile, vile, vile, šelakých podavkov.

0: Niemand da gehe sehr unnach wulkig Podau goje des Stöster Jara Wasserbinskis Svejenjo ve nalitschowe mi firmoanje konfirmatia Mojinska Svejba to šak su za Mojinu važne kroki do živenja tajko boze modostneho mušprajč a dorostčeneho kak so firmujomni a konfirmantka na to přihotuja. Lydia Maciewa przedstaje miestrym cinačlietnu Martu Malinkec Rakec a biel nam ši prinjeho Božeho odkazania podla.
1: Woko wotaniša v Rakečanskej cirkvi bichu so moži konfirmanča v kru najbližších přihuznych do koa zestupali. Je to vážny woko mik, Marta Malinkec je jedna z nich.
2: Pola Božo odkazania, ja po te vublatko a te vino dostanu a to je tiež také kus, co im pod prawe do tej vosady przyjuzate.
1: Bože odkazanie je nimok čince jeden z dveju sakramentu evangelskeje cirkve. Na przyjmanie so konfirmanža nimale dvileče duo przyjotuja a zbiraja tež koki za vopyt gemšu. Bojda Marta.
2: So od sedmoletnika do pačeske vúčbe mu ponte přeco kuždu hodžinu psalm modlimo, to smo na spočatku nauknili a potom hustošeninu stavisnu abo tak pomožete te hesvo čitamo hesvodňak.
1: Ochanuske hesva vundu tež v serbske reči. Dokež pak by Marta Jenička serbsko-rična konfirmantka v Rakecach je nimsku vúčbu vopytava. Katolscy modostni v Budešine so runo časte na svoje firmovanie přijotuja. Vo firmovanských hodinách bojda Kola Herold.
3: Ja musme si vobladali štú Jezus by. Na hajde ja sa pon sam za kresťanstvo rozhodím. Te druhé sušend na kirchivo čiste činili a pon sme šen kšižovo pučmeli.
1: Tu so tež s praktickým živom v vosadnom živeniu zeznajomňa. Za firmovanie vúzvoliš se hina kač pola konfirmácie k motru abo k mota, kýž mi firmovane byč. Vun abo vona vostane či čas živenia po boku. Kak je svojo k mota vúpytov, bude Valentín Brezan.
4: To by kytro ťažko, dokes moje svojby nemôže ništu, dokes nie sú katolské. Ale nikom mám nikom. Moja mače ze mnou pýtala ľudí. Ha, som spokojom.
1: Ve okresu Budešin v obkyčbu je stúpací trend za modžinskú svičbu. Lica je so 1901 modostných za event přizivivo, kýž organizuje Sakske tovarstvo za modžinské dživo a modžinskú svičbu. Za to zapáča 150 eur. Za vobrubinie sviatočnosti a vopismo. Přijatovanské jizby a přednošky páča extra. Tež budúci firmujomni podachu sa na jezbu, ktorú sú sami zapáčili, a to do kloštra v Austrijske. Evangelisti konfirmanča miechu připravenský čas, tak menovanú rüstzeit. Marta Malinkec.
2: My sme boli v Kome, alebo v obie ráze sme boli tam. Potom tam tie všetci také tímore sú bojedu, kde sú konfirmáciu mili. A potom máme mohli ešte junu veľiče, jenu konfinacht, večo vonka vojn, a tam sú v osebie veľa spýva.
1: Tole šo slúži modostným skrúčeniu základných hodnotov a zhromadnosti. Zo namaka vun abo vona svoje miestno, v vosače, respektívne v túožnosti.
0: Lydia Maciewa je rozprawiała o tym, jak są modostni na firmowanie a konfirmację przygotuje. Jednakże, do napodżesaczy się.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Sputnik Spring Break zahají konce dňa letušu festivalnu sezónu blízko Lipska. Tři dny dlho vystupuje najznačejší artist z Nimskeje, mjez druhým Fillow, Chicago abo SSIO. Po takým dobrá hudba, viacero stages, tisíce ľudí a mjez nimi našej zadkulárej Felix a Mila. Chcete vidieť, jak na festivalu je, a to nic než na koncertách, ale tiež na kempingu a niščach, potom dobíte svoje radio zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Need Savage.
1: Ponte lo vecho.

0: nábožné slovo.
1: Ma Antonius Kretschmer z Dubrinka.
2: Sudny, to hakle večer pytneš, keko si poprav mielčal. Nic, to kež nebe ničo povedanju bylo, ale to kež nie je téma snano pravo miesto najšla. Přitom je při posłuchanie nešto druhé, hač jenoš čakač, to niž sam zaso nerečíš. Treba čas, kečbnošč a drude tej svojnivošč so přetonečtač. Stara mistička praji, štuž opravdže při posłucha, rozumí viace, hač jenoš vuprajene svoa. Snano nie je to dženca samo zrozumliwe, ale čím vážniše. Rozmuhu nic nedom hodnočič, ale najprede raz přiuzač, štož tu je. Přetož viele, štož ľudži zabiera, nie pokazuje so ve vulkých svoach, ale za čichim. A snano so runie tam nešto započina, štož nam mieso butuje. Jeli budže nichtu opravdže slyšane, a nichtu opravdže připosłucha.
1: Praj Antonius Kretschmer z Dubrinka, ven nadavku a zamovitosť, či kulus geje posade.